zanarodil ich kroky. Tu zostali ich sny. Keď zavriem oči, vidím ich stáť. Usmievajú sa na mňa v tme.